dumpty, le dumpty, le dumpty, le dumpty, le dumpty. Ve, vi, ru. Ale tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi. Tak kde pak si, tak kde pak si, tak kde pak si, tak kde pak si. Le, dám ti, dám ti, dám ti, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti. Le, dám ti, dám ti, dám ti, dám ti. Le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti. Le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám ti, le, dám